0: festival.
1: Tam tamy duní, kous stoupá.
2: Trutnov, potr všech festáků.
1: 13. až 16. srpen.
2: Kultovní setkání mezi stromy a dobrými travami. Tipi, indiáni, humanoman. Hvězdárna bohoslužby a kozága tam.
1: A 50 kapel od Bacha po Vlacha. Trutnov.cz za přátelských 2400 kůží.
3: Zdravím vás jako náčelník.
4: Já taky budu tam.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapřičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.